kvalitnosti, len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu, len 49 centov za 1 kus. A nektarinky, len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

kvalitnosti, len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu, len 49 centov za 1 kus. A nektarinky, len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

noci kolem. Ty si ako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavy.

jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.